0: A dobra nalada, kniži tiždjen carano dupola nas v studiju Blanka Funcena, renča redaktorka, ma přelatku do vusovanja. Dobre ranje, Blanka.
1: Hej, dobro ranje. Štuž ma kanal MDR Serbia na Instagramje abonovane, to nje to čera, abo začera ošim hižo vidžav. V socijalnih sičach sme so vas prašili, štu svuša poprom k serbstvu. O tem so šako husto diskutuje. Rieč, naoški, drasta a začuče, to su nikotre kriterije, a to jest my chceli vaše meny nevědět šličby k tomu a další fakty zmíme dženca ráno. Nimo toho zabírá se Simon Heduška hnudom se s insektami ve serbské hudbě a na děči čakají za sor bagor na kvána auta a měšava na tvarnišču a co kopicu dalších informací a sově hudby za vás vězo tež zmíme.
0: Sedam minčinou popěčí, děkuji se Blanka.

Bole humoristiski je titulki še kšesčan James Münk, velječe džiat na čestu 92 interpretoval. Vun vopspiva živinje muhi Zuzule, jako mori tat, štož je skirje povedat se spiv ze štipku tragiki a žortom. Viace spivo vo muchach, muškach a borkavach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skere z placavu, abo tuflom, nic notami. Porn tomu namaka so viace hučby kmietelčkam, kiš maja nidom viacore symboliske voznamy. Steja za zmenu, nowy spočatk, živienske veselo, svobodu a nesmiertnosć, a so tuž jara rady z hučbnia. Mirčin Veclich vůži vaše mětelčku skerie jako metafru za pváš nad živěním.

im tym kisz sutla hižo stanie ni dobra ranje, bo so menšino do napošestčeche, dženca popuču na dživo rano, to možach so ve mozach svutkých vecu najezč dobrých pekarských čeodla. No vresanec pekarské auto je ze mnou paralelne, z rakec po takým po bešiesča dživé, že sač nás mir budeš hinjev, a ja sem si predstajila pône polce z dobrým tekancom a druhými svutkostčemi, kýž bych ju tam nutska. Tu iš dobre ranje šitkým pekaram, kot si šnitko rano tiež za nás, ja raz to paušálne praju. So vodere meče stará ja vo čerstve klip, vo čerstve caute a hišče svudni šite kanc. Dobre ranje vám šitkým do pekarských stvo, vo so menšinu do napošestech. A nech vám tuta stučka so spodobá.

0: Fetodin Cicicin Napush Hestchich, yes, Dipkom.
1: Serbski Rosbus. Boyestre. Studio Blanka Funzina.
2: Zjauna z Romadžizna vo Zaurinu poroduje stacie Kamecu, je so sredu večer tamnišim dživadle vodmiva. Na nju přeprosuje stajme s druhým kamenským ješanostom Michael Preuss a Mike Fabisch, kiž zastupuje iniciativu Přečivo Zauriču. Ješanosta Preuss vitaše iniciativu v okresných radžičelu, kiž pominaja zamovitosť v okresa Budešin a kiž cedža so s krajnem rádu udom večasom zetkač. Niedošim ješanosta Kamenca Roland Danz chce pola krajného rady zromadne s dalšími okresnými radžičelemi prostu na vúriadne posedženie okresného semika stajč. Vesne v obsvetlenie radvorskej gmene přetreba po zvyščenu energieho závoda viace miline hač by si gmena na základe svojej statistiky vuličiva. Tutun dotal nejasný problém by téma na zajšvej gmenskej rádže Radvorju. Klimový manager gmene Marcel Bellmann je predstavil analýzu, keľko energie so přetreba. Do kvílu svědčí ve 22 věsných dželách gmene 500-10 lampů. Z nich je hýžo 40% na modernu techniku LED přestajených. Další starší lampy jsou dále krok po kroku na LED vůměňa. Dokéž so v Bukecachu nevopšierne tvári, neby možno tam lieca meju stajč. Zopak neby na vôžk vúpadnú přijotuje tej Bukečanská besada a kultúru spešovace tovarstvo zaso zromadne s dalšimi partnerami mestskej svedžin. Tutun vodmeje so cicte meje při vesnej hospodže, kdež vúhotuja skupina Srbska Rea a dujario vosade každéž Bukečanská drastová skupina program. Prvný raz podľa bude lieca väčšia skupina Holcu a Hulcu Bukečanskej základnej šule, kot si šižo pilne za svedžin zvučuja. Přizamkne so písané program na žurli vesnej hospody mes druhým se skupinu Srbska Rea klankodživadvom za dječi a fotovej vústajencu drastovej skupine. Srbska základná a Srbska vyššia šula Budešin vosvědčí tý lieca svoje 80 v obstače. Pod hesvom naša šula čera, dženca a juce chcieďa so šulaky a šulary na šelakých staciach se staví z nami kubanišča zavírač. Za to tu kvílu mestrujem brošúrku a vústajencu přijotuja. Tohodla pýtaja bývších šulakov, šulariu a vúčariu, kýž sú niedy Srbsku šulu Budešine vopytali, so bychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoveť muli. Nimo toho romadža fota. Tutun týdžin poby skupina šulariu Srbskej vyššej šule Budešin našim studiu, so by natočiva vo tým krótke video. Mytovaná dokumentácia Wako má vúlu na puču je vodnetka darmotne internetše prístupná. Film pokazuje spečovanie prečivo odpakrovaniu s Wakoma za brunicu jamu Kočebu Sever. Produkovalo je dokumentáciu tovarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž z Jilly riečnik skupiny a autor filma René Schuster. Od premiéry loni Mircu je so film predstavil po celej Nemskej na niečo 40 zaredovaniach a na viacerých vopsvetového a přírodového filmu v festivalách. Hakle minený týdžen sú dokumentáciu na Braniborským festivalu vopsvetového a přírodového filma vúznamenili. Je na 40 menšinský film je na strone Der Braunkohle im Weg.de přístupne. A to bychu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stranách internetu a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Tež dženca bude dres kere pomročeno, hajde sa des moho so tež niže nešto.

To bude koniec tedenia neštolus. Jedne mijeme tam je podrujem, šo je na hač v Nemcach, v Rožinče, v Krosčicach, abo tež v Horkach, v Otrovie, Nové Viesce, v Oklecach, Nuknice, Šunové Konecach, Dobrošicach, Zécach a Nevečicach. Na dokal si to pojedeče jako hosč, ale no haj, když bude veselo, ha daj bo zbožo za vedro přetraje, zorunje v tutem vokomiku, když potom por vokovo mijo rejuja, zo so nedeščuje a zo zmija mužojo dosť, abo hulce v tutem páče dosť, spešnej noze a jako prini potom při viašku. Čevič menšinou po napošestčeche.

Bimintinish Shabbatam Yetzivilki Nashis. Noje Asapske Narodne Drastische Jednate Evangelska Bokatulske Soskofro Beru Shakosu Suje Mehemetanya Mehemetanya Veselbach Jen Sapjatk v Horkach na Pušestřich so započni a jutze sobotu ja bych to predhýžora skrutkanali čiwa v Nimcach v Ružinče v Kruščicach tež v Votrovie Nové Vjesce v Oklicach Nuknice Šunokonjece Dobrošice Zejce a Nebelči Ja sa nádžiam, že nie som ničo zábeva, prošu, naprašujte sa direktne na miestne, abo susada, dy potom džeš to lus dže. Potom ste tiež vítani kunst týdženia od dženznejšieho piatka do nedele na dvor, vysvedžen ve koniecach dženca surie so stúčkami 80. a 90. let na tovarstvovom dvorie ve koniecach proš se tam a zareje vám do reky DJ Frank Vesela. V Mužakově jezdža hižo od čerajšieho štvrtka do nedele historické lokomotívy mies Bivivodu, Kromolu a Mužakovom, potajkým všice číkyš so za páru rozsúdža a zahoria, so tam dokova vokovo jara ľubie vítani. Až tuž chce si raz naposkač, kak honače spívaja ze susodžíc dvora snano na vúbeďovaniu na ubičovanie kaponov nedželové jasenci ste vítani. Všizevič môžete so respektívne vašoho honača, no, potom tam namiestne dreviace to so nehodí, ale húoščo sú nedživajce toho vítani nedželové otrania 8. Vás budariec v jasenci vítaja a na podžesačich so spievanie honačo kaponov potom započne. Potajkým doječte si hač potom tam tiež vašo honača, susodžic honača spoznaječe, cibilky našiesť, to je přeco hulký húkatúk. A tiež veselo. Dobré ranie, přeje srbský rozvoz.

0: Čitič.
1: Suda džiči stanjeni, mostčikove džen, ja se mislu, zači najmenjši išče bolešku leža, ali mšice rade na renči postro sluhame.
2: Nakvadne auto?
3: A mešava?
2: Tvarja zromadnje?
4: Na našim tvarnišču.
3: Ach, ja sem tako rozbudžena.
5: Předýchaj hluboko, mešava. Aj, del by mi so koncentrovač.
2: Keď pojtaj, nedom so ubeđovanje započnje. Bagoro. Ty si prejni na rydže.
5: Aj, aj, vúriu džíru.
3: Bakaro, bakaro.
5: Uf, to nie je lohko. Zemia je kytra tverda.
2: Vúri džíru vúboko dosť. Ja pojedu po stôl. A Miešava, ty vieš?
3: Aj, ja viem. Mešam, mešam, mešam, mešam beton za fundament.
5: Dajkele vúbičovania na spíšnosť. Sú hotovi nezmeš. Došo je nejš spraskáš.
3: Nakladné auto je nás přizivivo, zabychme to pokázali, kak derie romanče dživame.
5: Toto na to pokazač netrebame. Tak, jedna v opačišče. A hotové.
3: Či podľa nás pak maja vúpšu dživu, bakoro?
5: Och, ty zasa. No moje dla jednu v opačišče.
3: Přijedže, nitko spíšne, kdo by môj nabok zaječ.
2: Tu je stop. Bagoro, sač jún dodíre. A Miešava, ty přidaj beton.
3: Vrtla, sama viem. Prošu, Jara.
5: Bola tam nech stoupí, že ste. A nimo to, stoupe šive samsnem smírie v usmíria.
3: Ha, to bude put.
5: Put, dotel sme pistovanie a moste tvarili. Put, môže kúžde minibako tvariť.
2: Kúžde nadávk je vážne. Jeli dženca dobudeme, dostaneme tiež ve přichode vážne nadávky.
5: O, jeli nejsme to spráskali a skepsali, dajkale honjenca.
2: Na tvarnišču dobíš tiež čas dodržeť. To nesmie dlieje, hač v účine netrač.
3: Ale dže vostanie da přitom veselo?
5: Za veselo nitko zatrubime. A snano sme šice dobili. Ladajte, šitke stoupi steja.
3: My sme dobrý tým.

0: Kuske słońca, co spyta przedry, czy ale hajdż zmierzyńca mocno dość, czy woprawdzie jasnie na nas świecić, na to si nie myślu. 4 minuty do napu 7.
1: Policja z G.
2: Czeroši džin muži odbeža po informacijach policie pomene mirne odladaja od nekotrych myleniach hare dla przeważne žane vulke vúšparania znamenča ničo, od čim šmiliju rozpravieč, tak policia. Knezbožu mes štyremi kolesovarimi dojnže sredu večer biskupicach, tam jeđe chucio kolesovario na e-bajkach, im napšičo jeduce kolesovar pak nebozdži, tak so dobjachu so tamni vúvinič a pšitim doso zrazichu a zranichu. Zaujnova nezboža pak prostče čekne na 120 euro a policia patnitko přepytuje dla čeknenja z mestna nezboža. Tež ve počnici pytaja za zavinovarjom nezboža v útoru večer, dokež bie so tam nechtu z miestna nezboža zubiu, policia pyta za vodžarjom dotal neznato auta, kiš je na šulske hase počnici mes večer 6 a na po 8 do parkovaco od VW-a, transportera zrazu a škodu 40 euro naparav, svetkojo su namoveni so netko přizevič.

0: Šis čočin cicečin, na po sedmich Ralf Bumi Borsi dospiva.
1: Serbski rozbus. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Zjavna zromadžizna vo zaurenju poroduje stácie Kamencu, je so sredo večer tamnišim dživadle votmiva. Na nju přeprosuvoj staj mjez druhým kamenský vyšší mjesčanosta Michael Preuss a Majk Farbeš, kýž zastupuje iniciativu Přečivo zaureču. Preuss vítaše iniciativu v okresných radžičelu, kýž pominaja zamovitosť v okresa Budešin a kýž cedža so skrajnym rádu údom výčasom zetkač. Niedeši mieščanosta Kamenca Rulan Tanz chce pola krajnej rady zromadne s dalšími okresnými radžičelemi prostvu na vúriadne posedženie v okresnej semika stajč. Vesne v obsvetlenie radvorskej gmenie přetreba po zvesčeniu energiového závoda viac miliny, hač by si gmena na zakvadže svoje štatistiky vuličiva. Tutun dotal nejasne problém by téma na zašve gmenskej rade radvorju. Klimowy manager gmeny Marcel Bellmann je przedstaju analýzu, kelko energie so přetreba. Tu kvílu svědčí ve 22 věsných džilách gmeny 5190 lampů, z nich je hižo 43% na modernu techniku LED předstajených. Dokud so Bukecach unie v občiny tvári, neby možno tam lica mýu stajč. Zopak neby na už kvůpadnou přijotujete Bukečanská besada a kulturu spíšovace tvorstvo za so zromadně s dalšími partnerami městský svědžin. Tutun vodmě so cítste mě při vesný hospodže, čiž vůhotuja skupina Sábská ria a dujerjo vosade každéž Bukečanská drastuva skupina program. Prvý raz podľa budže lica väčša skupina holcov a holcov Bukečanskej základnej šule. Serbská základná a serbská vyššia šula Budešin vo svedčí tej lica svoje 80. vobstače. Pod hesvom naša šula čera dženca a juce chce, že so šulerky a šulerio na šelakých staciach se staví z nami kubanišča zabírač. Za to tu kvílu miestrujem brošúrku a vústajncu přihotuja. Tohodla pýtaja bývšich šulerjov a vúčerjov, kýž sú niedy serbskú šulu Budešine opýtali, zo bychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoveť muli. Nimo toho romadža fota. Tutun týždeň poby skupina šulerjov serbskej vyššej šule Budešin našim studiu, zo by natočiva vo tým krótke video. Metovaná dokumentácia Wako má vúlu na púču je od netka dámotne internetče prístupná. Film pokazuje spečovanie prečivo odpakruvaniu s Wako má za brunicu jamu kočevu sever. Produkovalo je dokumentáciu tovarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž zdžili riečnik skupine a autofilma René Schuster. Od premiéry Loni Mircu je so film predstavil po celej Nemsky na niečo 40 zaredovaniach a na viacerých filmových festivalách. Hakle minené týždeň sú dokumentáciu na Broniborském festivalu v obsvetového a přírodového filma vůznamenili. To bych o naše povestče, kotrež namakače na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca drietiš skýry bole pomročeno, dys a dys vunco raz polada na nás a so posmieje. Maximálna temperatúra takle voko 14-15 stopňu.
3: V systémie nímám ničo stejo, zo so nešto na púčach stáva. Dženca ráno sa bych utiš púče kajš vumiečené najvážnejšia auta. Drie bych ju po púču menujce, te pekarske. Dobre ranie do dženc nižšieho piatka.
1: Serbský rozvoz.
3: A jeli máte za nás ďalšie informácie, potom rád tu biene na zazvojnče, abo přizevče so tiež přes čet. 4 po napu 7.

0: dělat.
1: Když jsem já slyšela, že do Vyky je Dubrave, to jsem představila, že je na lesné počování podle. To si jako nemyslí, no, když je to jako industriové místno, s nejmenší nejdeše industriové místno znáte. Ne, s tak ráným lesom já líčiva, nejsem správně pájené.
2: To by bylo jesk z čarouši reportáže půjčování koho okolo Vyky Dubrave, kompletné vůsobání na makače na našej internetové stroně, v našej app MDR Serbia, a tež vězo jako podcast v ARD Sounds. Dobrání všeje serbský rozvoz, bola dáme do účného světa Klaudia Spiva. Cím inčinu do cibilky následovat.

Česač mi činu do sedmich, ja stovka džam zosče, čerovši džen dere pšetrali, bože spíče džen muži nanojo mužojo bych upor. Poču, a z čeho tež trend, nový trend spoznali menujce, zóny jsou mužojo jac tak jara ve kolesovarských skupinách popuču, ale skýrie se skorétami, zapšahami a samotéž se skoněmi. Ze srbské koruju pak nedživajíce toho, vyše mužaca skupina popuču, kajž kojž do letně vůlka srbská koruj, modro červená bíla, smahovaše sona koncu mužacije skupine ze snovoslic, ali oni mi jahu vulke veselo, šako su čera popuču bili ve kulovski vosače. Čeveč menčino do sedmih je.

0: višnjitkovi miji, dobro, najlepšie srbske rozvospile k navosom je višnjitkovi miji vonka, co so všetko zinčí a frinčí, to neveseli jenož vastočky, kýž inzekty, malé vůlky písané kávate tiež rádi žeru, ale nás tiež ľudí, když slyšíme, kak rýnje vonka píska. Sem ein Heduška raz nekotre srbske spieve predstají, kýž štajke leta cestvo rinčka tematizuja.
1: Crescendo. Hudžba, krotko a svodko.
2: Mieske pruky vonka švorča a letaja, a so tež do nekotrého škúli spieva zadobudu. A tam dále zinča, kajš napríklad v sčejovacej hudžbnej vúrevance z leta 1965. Skomponovaný od Bjarnata Krauca.

0: Mietelčki pak nie môža jen švonka letač, ale tiež vie prúše voskotač. Tak znamenča so praji, když če ľubosť čínske začuča přepravia. Kajž ve spievie Katarine Šinkorajtec.
1: Vzdiuši mietelčky a vodne mesličky ja mám.
0: Ale tiež serbská korová hučba so tutomu stvorenčku venuje. Prinja Serbska kulturna brigada spieva ve ľudovým spievie s titulom Mietel vo Hulcu, kýž nima tak pravie zbožové ľubosti. A tu je letanie Mietele hižo ve klavírnym převodže svýšeč.

0: Να φοβάσαι με.
1: Srpski rozvoz. Povijestre. V studiju Blanka Funcina.
2: Zjavna zromadžizna vo zaurenu porodneje stacije Kamencu je so sredovečer tamnišim dživadle votmiva. Na njo přeprosuje stajme s drugim kamenski vyšimješčanosta Michael Preuss a Mike Fabisch, kiž zastupuje iniciativu Přečivo zaureču. Preuss vitaše iniciativu okresnych radžičelu, kiž pominaja zamovitosť v okresa Budešin a kiž cedža so s krajnym radu Udom Vičasom zetkač. Niedoši vyšimješčanosta Kamenca Roland Danz chce pola krajno rady zromadne se s dalšimi okresnými radžičelemi prostvu na vúriadne posedženie v okresno Semika stajč. Vesne v obsvetlenie radvorské kmenie přetreba po zaujšť po zvěšťenju energijového závoda viace miliny, hač by si kmena na základě svoje statistiky vůličiva. Tuto dotal nejasný problém by téma na zajšvě kmenské ráče Radvorju. Klimový manager kmene Marcel Bellmann je představil analýzu, jaké energie so přetřeba. Dukvilu svědčí ve 22 věsných dželách kmene 591 lampů. Z nich je hižo 40% na modernu techniku LED přestajených. Dokež so v Bukecach unie v občerne tvári, nebe možno tam lieca mieu stajč. Zopak nebe na vôžk v úpadnú přijatuje tý Bukečanská besada a kultúru spichovace tuarstvo zase zromadne s dalšími partnerami mieský svedžin. Tutun vodmi je so cít z tej mie při vesnej hospodže, čiž vúhotuja skupina Srbská ria a dujarjo vosady kaštež Bukečanská drastu a skupina zromadne program. Prvný raz podľa bude lieca väčša skupina Holcu a Holcu Bukečanskej základnej šule. Srbská základná a Srbská vyššia šula Budešin vosvedčí tej lieca svoje 80. vopstače. Pod heslom Naša šula čera dženca a juce chcieža so šulaky a šulario na šalakých staciach ze stavy znamiku vanišča zabierač. Za to tu kvilu mezdrujim brošurku a vústajencu přijotuja. A tohle pýtaja bývších šulariu a vúčeriu, kýž sú niede Srbskú šulu Budešine vopýtali, zopychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoječ moli. Nimo toho romadža fota. Tuton týdžen pobyl skupina šulariu Srbskej vyššej šule Budešin v našim studiu, zobyl natočiva vo tým krótke video. Mytovaná dokumentácia Vako má vúlu na puču je od netka dámotne internetče přístupná. Film pokazuje spečovanie přečivo v odpakovaniu s Vako má za brunicu jamu Kočebu Sever. Produkovalo je dokumentáciu tuarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž zdieli riečnik skupiny a autor filma René Schuster. Od premiére loni mircu je so film predstajú pod celý nemský a to na niečo 40 zahredovaniach a na viacerých filmových festivalách. Hakle minené týdžen sú dokumentáciu na Braniborském festivalu vopsvetového a přírodového filma uzamenili. To bych u naše povesče, kotrež namakače tiež na našich stranách internetu a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca polize živé slibro takhle na nekak 14-15 stopňu v našim koncu. Dysa dys, tyž svončko vúľadame, kaž tu kvílu, tuto so na nás zamienčajú do studia smie. Haj a te přichodne dny, to môžu rec, bude a bylo s každým dňom trochu čo bližšo.
3: Dobrú jezbu do džencnišeho rania na pučach so ničo nestáva.
1: Serbský rozvoz.
3: To už môžem vám rec, zo tam milí skýč mi byť 4 minčiny po napovo se mich.

0: Jednač mi činov po osemich.
1: Policia z G.
2: Čaroši džin muži odbeža po informacijach policie pomerne mirne, odlade od nekotrých mylenia chary a alkohola dla žane vulkovú šparania, ničo vočím šmiliju rozpravieč praj policia. Knez Božu mes 4 kolesovarimi dojnže sredovečo biskupicach, tam jedžechu cio kolesovari na ibajkach, jim napšečo jeduc kolesovar pak nebo zži, tak so dobiachu so tamni vuvinič a pšetem doso zrazichu a tež zranichu zavinovane z Boža pak prošče čekne. Nasta škoda 200 euro a policia patnetko přepituja dla čeknenja z miest na nezboža dla. A tež v Bočnici pýtaja za zavinovarjom nezboža v útoru večer, dokýž by sa tam nechto z miestna nezboža zúbil. Polícia pýta za vodžarjom dotal neznato auta, kýž je na šulskej hase Bočnici mes 18 a 19 hodin cici do parkovacieho VW transportera zrazu a škodu 4000 euro naparal, svedkojo sú namoveni so Pšizevič. A vo Jarecach sú zastojnice sredu krutko do polnoci 60-letného e-bike-kolesovária zadžaželi, dokež nevesče jedžeše, při testče zvesčichu nimale 10 promille alkohola krej.

0: nakładne auto? A mieszała! Tvária zromadnie
1: na našim tvarnišču.
2: Ach, ja sem taka rozbudžená.
3: Předýchaj hluboko, Mišová. Aj, del by mi so koncentrovať.
0: Keď pújtaj, nedom so ubiečovanie započnie. Bagoro, ty si prejni na rieče.
3: Aj, aj. Vúriu džíru.
2: Bagaro! Bagaro!
3: Uf, to nie je ľahko. Zemia je kytra tvrdá.
0: Vúri džíru vúboko dosť. Ja pojedu po stôl. A Miešava, ty vieš?
2: Hej, ja viem. Miešam betón za fundament.
3: Dajkele vúbičovania na spíšnosť. Sú hotovi nezmyš. To šo je nejš spraskáš.
2: Nakladné auto je nás přizivivo, zabych mi to pokázali, kak derie romanče dživame.
3: Toto na to pokázač netrebame. Tak, jedno v opačišče. A hotové.
2: Či podľa nás pak maja vúbšu džiru, Bakoro?
3: Och, ty zasa. No moje dla jednu vopačište.
2: Tamhle nakladné auto přijede. Nitko spíšne. Doby môj nabok zaječ.
0: Tu je stop. Bagoro, sač jún dodíre. A Miešova, ty přidaj beton.
2: Vrtla, sama viem. Hošu, Jara.
3: Bola tam nech stoupí, že ste. A nimo to, stoupe šive samsnem smírie vúsmíria.
2: Ha, to bude put.
3: Ha, put, dotaľ sme pistovanie a moste tvarili. Put môže kúžde minibako tvariť.
0: Kúžde nadávky je vážne. Jeli dženca dobudeme, dostaneme tej ve přichodě vážné nadávky.
3: Oj, jeli nejsme to spráskali a skepsali, dajkali je honjenca.
0: Na tvárnišču dobíš tež čas dodržeč. To nesmě dleje, hač vůčině netrač.
2: Ale dže vostaně ta přitom veselo.
3: Za veselo nitko zatrubíme. A snano jsme šice dobili. Hľadajte, všetké stoupy stejá.
2: My sme dobrý tým!
1: My sme dobrý! Hej!

0: Na południe czyś. Na smier do południa jedziemy.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcina.
2: Zjavna zromadžizna vo zaurenu porodoje stacie Kamencu je so sredu večer tamnešim dživadle vodmiva. Na nju preprosuje staj mez drugim kamenski vyši mješanosta Michael Preuss a Mike Fabisch, kiž zastupuje iniciativu Přečivo zaureču. Preuss vitaše iniciativu v okresne Radžičelo, kiž napominaja na zamovitost v okresa Budešin a kiž chcedža so s krajnem radu udom vičasom zetkač. Niedyši wyszy mieszczanosta Kamenca Roland Danz chce pola krajna rady zromadnie z dalszymi wokresnymi radzicielami prostwu na wuriadne posiedzenie wokresno Semika Stajcz. Wesne w obswietlenie Radworskiej gminie przetrzeba po zwieszczeniu energiowego zawoda wiace miliny, hać by się gmina na zakładzie swojej statystyki wuliczyła. Tutun dotal nejasny problem by tema na zajszwej gminskiej radzie w Radworiu. Klimowy menedżer gminy Marcel Bellmann je przedstawił analizu, kiego energii jest so przetrzeba. Tu chwilu swieczy w 20 wiesnych dżelach gminy 590 lampu, z nich je hižo 40% na modernu techniku LED przestajenych. Dokiež so bukeca chunie v obšine tvári, neby možno tam lica mi ustajč. Zopak neby na vošk vúpadnú přihotuje tý bukečanská beseda a kultúru spíšovace toarstvo zaso zromadne s dalšími partnerami mieský svedžin. Tutun vodmi je so cítste mie při vesnej hospodže, kdež vúhotuje skupina Serbska Ria a dujario v osade, kaž tež bukečanská drastová skupina zromadne program. Prvný raz podľa budže lieca väčša skupina holcu a hulcu Bukečanskej základnej šule. Serbská základná a Serbská vyššia šula Budešin vo svedčite lieca svoje 80. vopstače. Pod hesvom Naša šula čera dženca a júce chcedža so šulaki a šulario na šelakých stáciach se staviznami kúvanišča zabierač. Za to tu kvílu mezdrujim brošúrku a ústajincu přihotuja. Tohle pýtaja bývších šulario a vúčeru, kých sú niede serbsku šulu Budešine vopýtali, so bychu so s nimi vo ich dopomnenkách rozmoviť muli. Nimo toho romadža fota. Tutun týdžin poby skupina šulerio Serbskej vyššej šule Budešin našim studiu, zoby natočiva vo tým krótke video. Mytovaná dokumentácia Wakoma Vulu na Puču je vodnetka darmotne v internete přístupná. Film pokazuje spečovanie přečivo odpakruvaniu s Wakoma za brunicu jamu Kočebu Sever. Produkovalo je dokumentáciu tovarstvo v obsvetu a skupina Kočebus, kajž zdieli riečnik skupiny a autor filma René Schuster. Od premiéry loni v Mircu je so film predstavil po celý Nemsky na niečo 40 zaredovaniach a na viacerých filmových festivalách. Hakle minene týdžen sú dokumentáciu na Braniborskom festivalu v obsvetu a přírodového filma vúznamenili. To bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca znova teki minjate džen. Vele, abo to ješto mročelo na nebju visa, stoch moli so tež nekotre kapki dešča puščič. Maksimalna temperatura dženca takle 14-15 stopňov.
3: Dobrý jezbu do dženskýšeho dopoudňa, niče so ničo vůlce nestáva, štož mô hačič.
1: Serbský rozvoz.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Царского программа. Наша Милушка, цо вам жинца не цо улицу ваш, цож мас любас чу цюниш, вена ё предны раз залюбована догельца, а нинто сме але нарске.
2: Хто то його?
3: Я коніш.
2: Цо котла се шіттен спадоба?
3: Na, wenn ja tak der je wis Borsche, wenn mir schon mal Snieženius, a ganz der je schens maue Kartonges gokasch.
2: A kak wenn Uglida, müsstest du doch als Opisasch?
3: Wieliki ma brune, aber zahne Kotgewisse.
2: Kasch wenn sich is bedoba, kak luge pen k tomu gronje, tisse co?
3: Zalubwana.
2: A kak to jo přišlo? K tomu?
3: Na jo, ezu ja som tam stojava a pen jo ven přišel a pen som ja jogo naraz ganz mocne ľubovala a ako som pen zase venšla, pen som vapila jogo, ale ven jo tak malcne byl Ja, nicht so mag war. Schicken es zu mir von Pomagali, mit mir jetzt noch selber im Gruppe Billy kennst du Tams Lesen, Jörg, Ganyali. Gashia, Jörg, Mampen, ja, Pizkokoschlo, ja.
2: Aber so wünscht du mir Grani?
3: Na ja, mag ich das mir nach Pizkum, mag ich das Psyso Sobu.
2: Ah, ja, wünscht ich Salubo, war nicht dort tebe? A co, kotla nic?
3: Ja také neviem.
2: A ja von to groniu, aber co, kotla sebe to myslíš?
3: Na ven, všetci tak máš negania přec a... Ale gaš men se zrúva přeci net namakam, dokuláš druge mi přeci přerážiu.
2: Že von ja, aber co?
3: Jo.
2: A po takém šukne věže, až ty se zalubovane, aber ja to nieco pötajmne.
3: Ne, jo, za mňa, ty to eigentlich pötajmne byš, ale kaž je to nento hú ulicu, ja pen nie, ja veci pötajmne.
2: Ja to nento zlí?
3: Nie.
2: Ale ja den žen se te tek tužna byla dla toho gelca nic.
3: Ja som hiveskou mamela.
2: Co jo ven cynio?
3: Ne, jo ven jo pičku mienau a... Wenn du mir tam schiege war, als am Hume war, rabgi war obli zu, aber zum Gleder war, aga ja, wenn du die Tagsporte war, Flaschku goreado war, a Tagreo war.
2: Also, wenn ihr da wieso, als sie da Parka war, aber so?
3: Ja, wieso, an net, ja, wenn wieso, als Mamia, Liebeskummer.
2: Ja, wenn ihr so zu Newpen? Sie tröst du wau?
3: Nee, wenn ihr da alles baut, du wau.
2: Angehoin ras. Ja, du prädne ras, ako se salubowana, aber...
3: Töö prädne ras, bär, ja.
2: Kack te magu josch, asch se te salubowana?
3: Tek nebim.
2: Na, kack se zu josch, dere pschitom, aber nitz tak dere.
3: Ja, i dere.
2: Möchtest du ras, nam pscherajisch, ve kötere redoni, wenn ja? Ve twei redoni?
3: Nee, wenn ja, ve drugi be.
2: Kack dvujko se te josch salubowana?
3: Na jo, před zora som vedovala.
2: Za co ga treba me takego lubego gelca, abo pezži jednogo človeka, abo muža?
3: Až me žene svajš posvešiš. A ešči dokoláš hovac ma to gele kenč ja pen dostanem jano jednu mamu a papu nic.
2: Což ga te gele dostaš?
3: Jo, dokoláš te šu přeci tak svodke a to je ľubujem.
2: Za co treba me ešte jednogo muža v našom živeniu?
3: Za peškanie.
2: Za peškanie?
3: Jo.
2: A se ti už opeškala nikogo raz jednogo gelca?
3: Hm.
2: A tvojogo?
3: Jo.
2: Jo, to neco petajemne.
3: Nie. Takhle všechny su to vížili.
2: Všechny su to vížili?
3: Paula, Kristiane a Greta a Zara.
2: Co si běžicíš?
3: Je cu. Se s ním grajkáš a špos míš.
2: A nyní to nakonec uka můžeš raz to mě přeražíš, abo?
3: Jak?
2: A co so gut lernen?
3: Ja, ja,
2: du suchst aber das Saske Radio, aber so?
3: Muss ich mir.
2: Ach so, aber nicht etwas wirklich, aber so?
3: Mm-mm.
1: Se wir aż nie trzeba na Miluszka przerazić, do którego goca ja se zalubowała, a wy teke nie trzeba się nikomu przerazić, kaszczo wyraz we samskiej sytuacji. Życzym szyknym zalubowanym, mniejszym a większym jasowy kęstyżenia.

0: Kmičku Šiche, jo Erdovava, kuhaokova serskega sejma. Viče pak zmakaju se cvonki serskega parlamenta zase raz, a to v Verecach. Diana Šejcova, VVC.
1: Novovolbe woni v mircu a druga legislatura nesobšinjasli široke pšipoznaše parlamenta v ludu. Po konstituirovanju v aprilu pak su se musali vjele tih novo uzvolonih cvonku sejma nepeve zaživaš do togo, co su jih předradniki v predne legislaturje južo naživali, su se rozdjelili do uberku a su musali postajiš do kotarego smira deživo sejma v drugi legislaturje hysh, jome Gronil Hagen domaška v cema. Šo cesnoamtski mimo podpire jadnastva. Skjažbu vo financirovanju takego biroa přešivo zavošpje za saski lud, joga spichovenske toaristvo sema smy loni v nazumje zegrau. Ninto pak kšie semikarje s novým elánom na připoznašu sejma živaš. Ale také obšimíšové témy stoje na dňovnym poriže. Uživanie serských písmikov při online přepokazaniu pienies kšie víče diskutirovaš.
0: Víče na pojadnáščech zmaka se serský sejm už to zjavno pesejženie ve Vericach v tamnym muzeu Konrada Zuzego gošči sú rád vítané.

0: Wiecie, nie bedejeli przepaść majske udaše telewiznego magazina Wużyca w RBB. Ten raz zachopio się już o 5 minut do jednego, po takim jesne, ako hoci. Jas Skjarbošc stoi ten raz w sreżiściu, jo to była raz serska jas, a ja za drugim to zgonio moderator Christian Matej przy gażbie jubilejnego svieženia.
1: Ja se naspomniela dokumentariski przed 800 letami. Toż se słyši o całe leto, a przymnio Jozefi Redelova wyt Svižinskiego komitea. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
1: To serski jo se u stoliša dvojko pytwecovalo. Kak serski jo skjarbosť Svižinca?
2: To jo dobre pšašanje.
0: Na vete grono myžašo nareske bőž a teke na dalšne rozgrono s vesnym kronistom Dietmarom Schulze.
3: Der kennt sich nämlich bestens mit der 800-jährigen Geschichte von Schaubus aus. Sie haben ja auch mit Unterstützung vieler ein Festbuch herausgegeben und hier in der schönen Kirche in Schaubus eine Ausstellung gestaltet. Und ich habe was entdeckt, auch hier spielt die Sprache eine Rolle, Herr Schulze.
4: Ja, wir wollten die wendische Sprache auf jeden Fall berücksichtigen. Und hier ist also eine Video-Audio-Installation, ja, die also die wendische Sprache dem Besucher näher bringen soll.
0: Historiker Pitsch Schurmann v rozgronje rozkladujo, kak stare su svojanske staviznese.
5: Serbe, aber te přechadniki Wużycane su ho bytlili už přisam 500 let, bena Litzba, a veni su faktiski ho nic jano urbanizirovali, tož tu krajinu, dokolaž te Niemce, aber druge rode su přecbili za veste cas, Všechno jo, bylo zarostčené a oni jsou to urbanizirovali, jsou si fakticky natvarili, ale také, naja, máme setliště, okolo jich grožičů. My víme, Wużycane jsou přísam složaště grožičů natvarili.
0: Jano se staví s námi se, pak nísme kšili se zabíraš, se vě, až jsme také z kameru pedla byli, ako jsou serské kore prezentirovali serský oratorium na léčo ve Dolní Wużyce.
6: Hešebus, statne živadlo. 120 spivarkov a spivarjov Bužožinsa Jacor stojaš o na javišču s velikým orkestrom. Sledný raz jo se nalečo predstavilo pred 12 letami. Nalečo, naleše, jo Korle August Kocor skomponiroval v 1806. Venio byl vejsný ceptar a kantor, žeden ukubovaný komponist. Jo pak stveril priedne svietne oratorii Serbu.
7: To je už jeden velký veselý moment, až taky veliký kor, bo v Chošubu se ustupil, to jsou lajské kory z Görnej Wużyce a Serský ľudový ensemble a také z Dolnej Wużyce, ten jeden kor Wużyca.
6: Šikné jsou tak daleko, přiglidarie a také tým uštěvaňského auta.

Na to, što velike graše cakaju šikne ljubovarje balokopanja, SSV Jan Regensburg přešiva energii Hršebus více na podviju v Regensburgu buža zašvícanje, snaže doživjame historické oko knuše. Buža to více dosegaš, až meža energia direktne postupiš do drugej ligi, sme narske okovo 5000 fanov našego vužijského mústva vecakujú bajarskej v Regensburgu RBB graše teke uščeva. To nebydiali na žeden pád s komu žiš, jo. A veci pokazko z Mionet Diana Šejcova za vás po muzice a za vešče, s čo južo ugedali kytaru nintograjome balokoparsku sevie.

0: Servus.
1: Při zastojenstvach nebužoša žinca nikogo dojšpíš, ve městče a pla okresa sprivja nysa maju mostčikowy žien. A gaž tam nicht nejo groni to, vy mašo cas, až im vece treba šo ninto pokazki za ulete a zaredovanja. Hojo moj ubjak. Ve parku ve Rogincu vetverju žinca mjastem 14. zagrodowy festival. Ubežovanja, koło okovo kvetko a rostlinu. Workshopy, ustajence a wiele kvíženju a nakupovanju. Gaž cošo ze stilom do přichodneje zagrodoveje sezonge rozkledujšo se ten konc tyženja v Rogincu. Nowe jo letosa svižin klieba v ramiku zagrodovego festivala. Wošajnske pjakarje a konditore pokazuju cebe konc tyženja v Rogincu svoj kumšt. Dnjone ticket za dorosčonych płaši 9 euro, za cebe koniec tydzienia 18 euro. Žiši až do 14 let přijdu dermonuč. Ve Brezovce, ve Srežnej Vúžice užívajú liche žien žinca za gaming. Serski Mario Kart turnier stoj v tamnym možinskym klubie na programie. Ninto vet napo 12 južo. Za modostnych miaze žasiš a 19 letami. Na dvěma Nintendo Switch konzoloma ubižujošo se tam mia ze sobu. Sobotu a neželu vjasele se přijašele starije vesneje techniki a vesebnje tych trekajo přes váš zajm. Na 12. zmakanje trekajo jo vam kazane. Vet sega živišich startujo vice program s přepokazanim historiskeje techniki. Vet sega vesemich vjacor su reje s DJom. Nežela startujo Sega Jadnastčich se zajčnym pivkom a dujarskiju muziku. S gubaškom piva v roce redne stare trekar je obživovaš. Ten konc tyženja ve prijavozu. Zajčne pivko to je naš moto toga konca tyženja. V Dešnje, v tamnem přirodovednym centrum je při kafeju Niliska. Tam sčo neželu přepšosone na také zajčne pivko. Přigožbje mjaze narodnego dnja muzeju. Vet sega žasešich startuju s vježením přes Bošonovu ustajencu a potom vjedu vas přes cevu vjaz. 14 Bošonovych poriku mjevaju tam letosa v Dešnje. V Barstču vytvorio novo ugotovane muzeje za textilne a industriove stavizne svoje vrota za dvorove svežin. Ktoš ešte neho vyže novu ustajencu, neželu vet sega jadnastčich mašo mežnosť. V Chošebosu vytvorio k mjaze narodnemu dňu muzeju mjaze drugim Bramborský krajny muzej za moderne umierstvo Dieselkraftwerk. Při šakorakých workshopach možošo se tam uprobirovaš, mjaze drugim pla Zorbmaxing. Ugledanje se serskimi barvami a accessoires upešniš. Kolektiv Vakuum a Tamko Hegla vam při tom pomagajo. Teke neželu vytvorjone jo serski muzej v mjestče. Dermotne zastup a dvě fachové veženi vas vrcakuju tam. Zegat viju mežošo trajnu ustajencu muzeja pod veženim předsedáky Spichovajnskego tuaristva muzeja Madlina Norbergova uskoniš. Na postyrych pön vežo Sabina Zigova přes serske miestna v Chošebuskem starym miestče a v tygronio na pšašanje kak serski jo Chošebus. Uklincaš mežo nežela v Obenkinje v miestče. Tam pokazaju při gožbě jubilea DEFA za vožby program krotkofilmu z Vúžice. Krajina Vúžice v DEFA filmě jo titel vjacora. Ve programě budu šakurake filmy ved živa v gornistvě a natvarjenja milinánje v cárnej plumpě a ved vošajnskeje natury. Sega 60 vjacor žo los. Viele vjasela potakem při šich vašich předezešach žicem.
2: A grajo přijošom vjedro sobu.
0: Vjedro.
2: Temperatury stupajú žince maximálne až do 16 gradov, tero nosči viče, ale neželu už lepie ugledať, mogu až do 17 gradov stupať. Slnce sa také pokazujú, z väčšieho pak vys pamberocone a myža sa také padať. A prilské vjedro ve maju by mogali grať.